Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Teplotní extrémy trápí nás všechny, ale také třeba i rybáře. A tady u nás na jihu Moravy je v řekách málo vody a ohřívá se. Extrémně horké a také suché počasí dělá velké starosti rybářům. Vody v jihomoravských řekách je málo a rychle se pak ohřívá. Rybám se tak zhoršují životní podmínky, hrozí jim i nedostatek kyslíku, což je samozřejmě problém. Tak uvidíme, jak to opadne. Vy uslyšíte teď skvělé hity, ty si užijte někde v klidu klimatizované místnosti a hit za hitem pro vás.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

dne. Rádio Krokodýl. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: zpívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Do světa sportu a na basket se podíváme právě teď na Krokodýlu a jedno ukončení má pro nás Petra.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
0: Tolik tedy konec a ukončení, no a my rozjíždíme další ty u nás na Krokodýl. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: ora životy je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Chihuahua.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: No, nazdárek. Dobré ráno. Dobrý den, máme 5 hodin a 30 minut k tomu. Tenhle týden bude trošku zamotaný. Já už to mám Saigon teď. Včera jsem byl v práci, ale bylo volno, bylo pondělí. Dneska je první pracovní den, ale zároveň už je to druhý den tohoto týdne. Máme úterý 7. července. Bohuslavy slaví svůj svátek, tak přejem dobré ráno. Ať se daří úplně všem. V centru Brna máme v téhle chvíli 21 stupňů. Deštníky bychom pravděpodobně dneska si mohli nechat doma. Vypadá to, že to dneska bude bez deště. Co se týče silnic, tak třeba na Břeclavsku na výjezdu z Bořetic ve směru na Kobylí havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Jinak, co se týče silnic v téhle chvíli, ani z bližších, ani vzdálenějších míst není hlášen žádný dopravní problém. Tak, děcka, jenom na 4 dny do práce, to bude před námi víkend, no, bude to soby dub tady u nás. Tak dobré ráno.
1: Je jaro, mějte se rádi.
0: A už máme dokonce i léto a prázdniny. A teď Bon Jovi, It's My Life.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:39 k tomu. V první řadě deštník dneska asi můžeme nechat doma. Co říkají meteorologové, jaký by měl být dnešní den? Oblačnost zůstane převážně velká. Částečně bude i průsvitná, nebo se může občas zmenšit. A teploty nejvyšší odpolední mezi 27 až 30 stupni. To zní celkem pozitivně. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Děma! No

0: Po krásných třech dnech odpočinky, šupky, hubky, zpátky do práce. Máme tady úterý, ale je to první pracovní den tohoto týdne, celkem 28. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí odpočatá Katka Horáková.
1: Vůbec ne, a se mnou tady Tonda Kala. Jak víš to, jak vždycky, když vypadneš, máš nějaký prodloužený víkend, tak vlastně jsi úplně zlikvidovaný. Vlastně každá dovolená je taková.
0: Jsi vyčerpaná ještě víc, než jsi jela.
1: No přesně, potřebuješ po dovolené další.
0: Jasně,
1: no.
0: Takže prosím tě, co z toho vyplývá, nikam nejezdí, pojď furt v práci.
1: Tak. A máme zprávy, ano. Samozřejmě, hasiči dlouhých 14 hodin haseli požár rodinného domu v Bystrci, víc už za chvíli.
0: Co dáme po šesté, ale Farben. George Michaela. A bude i Adam Ďurica. A taky bude celkem pěkně, alespoň podle meteorologů, dnešní odpolední teploty 27 až 30. Možná velká oblačnost, sem tam průsvitná, ale pršet dneska nemá.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči včera dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru. Dvě desítky lidí z okolních domů se evakuovali.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Zadržet vodu v krajině, omezit půdní erozi a zvýšit druhovou rozmanitost mají travnaté pásy. Nové remízky a vysazení stovek stromů a tisíců keřů na čtyřech místech v okolí Hustopečí. Město do úprav, které trvaly několik měsíců, investovalo 21,6 milionu korun.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín začala osazovat rybami dvě nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody. Potrvá to týdny. Bude v nich zhruba 2000 ryb 35 druhů. Do pavilonu s akvárií se návštěvníci ale ještě nedostanou. Zoo jej otevře zřejmě v srpnu. Fotbalisté Belgie porazili v sítlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili po třetí za poslední čtyři šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek se Španělskem, které udolalo Portugalsko 1-0.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně zatím nemáme hlášené žádné výraznější komplikace. Ucpává se ale příjezd do Brna po dálnici D1 z Vyškova před 205. kilometrem. Také příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. Pomalu se jede na obchvatu Slavková na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna a na Břeclavsku na výjezdu z Bořetic na Kobylí bouralo osobní auto a projíždí se tam kivadlově. Rádio Krokodýl z asistánce Kuptil Šar.
0: Kubo, děkujeme. Celkem dost nám rychle začíná narůstat kolona na D1 od Vyškova k Brnu kolem Holubic, což je to na nějakých 10-15 minut, tak s tím počítejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 6.03, to je přesný čas.
1: My vám přejeme krásné ráno a taky dnes vyrazí do ulic naše krokohlídka. Bude mít pro vás lehké svačinky zadarmo, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 11 minut, pojďme se podívat na 7. červenec. 7. července roku 1839 příjezdem prvního vlaku do Brna byl zahájen provoz na železniční trati Brno-Vídeň. A zároveň se také stalo první železniční neštěstí v České republice, protože v pořadí třetí vypravený vlak najel do předchozího, který čekal před Vrnovickým nádražím u Břeclavi. Desítky osob byly zraněny. V roce 1947 byl v Praze uveden do provozu autobusák. Ano, autobusové nádraží Pankrác. V roce 1961 při důlním neštěstí na Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků. V roce 1973 Jan Kodeš vyhrál Wimbledon. V roce 1997 stoleté záplavy v České republice kulminovaly, připravili o život celkem 50 osob. Povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí. Z toho více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. Celkové škody přesáhly 63 miliard korun. Co můžeme zmínit ze světa? Například v roce 1456 byla Johanka z Arku při opakovaném soudu zproštěna viny. Ovšem podle rozsudku prvního soudu byla v roce 1431 popravena, ano, tedy o nějakých 25 let dřív, než byla osvobozena. Pojďme blíž k současnosti. Rok 1954 proběhlo první vysílání písně Elvise Presleyho v rádiu. V roce 1961 byl ve Slovensku vyhlášen Triglavský národní park. No a tak ještě můžeme zmínit rok 1990, kdy u příležitosti mistrovství světa v Kopané v Římě spolu poprvé vystoupili tři slavní tenoristé. Koncert 20. století José Carreras, Placido Domingo a Luciano Pavarotti. A kdo pak dneska z těch slavných a známých slaví narozeniny? Tak například třeba Ringo Starr. Pokud se nepletu, tak ten má dneska, ano, počítám dobře, se 86. narozeniny. A bývalá tenistka Anna Kurníková ta dneska slaví narozeniny 45. Kdo dneska slaví svátek? Je to Bohuslava. A UNESCO dneska připomíná Světový den svahilštiny. Já tou řečí nemluvím, ale občas, když tak poslouchám, co kdo kde říká, tak si říkám, že tou svahilštinou mluví spousta lidí. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Karin krokodýlu na měsíc a zpátky jsme vyrazili a dorazili jsme 10 minut před 6:30, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Břeclav i Brno hlásí zhodně 20,2 stupně. Hodonín ten má 20, Vyškov 17, Jihlava 18,5 a Žďár nad Sázavou 13,5 stupně. Odpolední teploty by měly být celku dost příjemné, 27 až 30. Oblačnost sice zůstane převážně velká, ale pršet dneska nemá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, díky kterým se zvýší počet městských bytů. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. V Česku se začne ode dneška opět oteplovat. Ve zbytku týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni. Srážek ubude od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná. Teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Británie, Nizozemsko, Finsko a Polsko významně pokročily v rozvoji multilaterálního obranného mechanismu a chtějí tento nový projekt společného financování zbrojení spustit do roku 2027. Financování nákladů na obranu bude klíčovým tématem dvoudenního summitu NATO v Ankaře, který začne právě dnes. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová. Postaví se Japonce Osakaové. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
2: Rádio Krokodýl. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: 6 hodin 31 minut tomu, co se takhle vyrážíte do práce po 3 dnech volna, že by nějaká svačinka jen tak pro potěšení, jasně, od toho máte krokodýla.
2: Ano, krokodýlí hlídka rozdává letní zdravé lehké svačinky od Racia, no a v ulicích můžete vyhlížet krokohlídku i dneska. Těšíme se na vás na hlavním nádraží v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Přímo v Brně zatím nemáme hlášené žádné výraznější komplikace. Ucpává se ale příjezd do Brna po dálnici D1 z Vyškova před 205. kilometrem. Také příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. Pomalu se jede na obchvatu Slavková na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna a na Břeclavsku na výjezdu z Bořetic na Kobylí bouralo osobní auto a projíždí se tam kivadlově.
1: Nejenom obchvat Slavkova je plný, ale také příjezd, kde jedničce k Holubicím právě od Slavkova. Tam se celkem zdržíte. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
2: Mám prostě

0: Pip na Krokodýlu dospívala 5,5 minuty před 6:45, kdy máme v centru Brna 20 stupňů, to samé hlásí Břeclav a také Hodonín. Vyškov hlásí stupňů 17, odpoledne by to mělo být na Jižní Moravě s teplotami 27 až 30 stupňů. Oblačnost možná zůstane velká, jsem tam možná i průsvitná, ale pršet by dneska nemělo.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Ústavní soud v Brně dnes odpoledne vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle napadeného rozsudku nesmí autodrom obtěžovat okolí hlukem nad přiměřenou míru. Slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli v Praze včera připomněla výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Právě tam středověký církevní reformátor počátkem 15. století kázal. Upálen byl pro své názory před 611 lety v německé Kusnici. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Očekává se účast amerického prezidenta Trumpa. Za Česko letí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovenska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se těsně do čela průběžného pořadí. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYDvBrně.cz.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánové, blbec nakonec.
1: 10:30 a bude 7, přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno, trošku mi to připomíná rčení neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Záložník Jordan Henderson už totiž anglickým fotbalistům na mistrovství světa nepomůže. S rukou, kterou si kuriozně zranil při oslavách nedělní osmifinálové výhry nad Mexikem, totiž musí na operaci. Ano, už krůčíš hlavou. Mně to přijde taky neuvěřitelný. Proč s těma oslavama nepočkají, až budou mít titul, ne?
1: Je to jednou za 4 roky, tak jako to odložím aspoň o týden, teď můžu paří další 3,5 roku.
2: Ano, jenom připomeneme, že Angličané slavili postup do čtvrtfinále tak divoce, až náhradník Henderson upadl přes reklamní panely a skončil na nosítkách s kyslíkovou maskou a se zraněným zápěstím tak putoval do nemocnice. Pro anglický kádr je to tedy ale velká komplikace, protože postrádá i další hráče a v sobotu jí čeká čtvrtfinále s Norskem. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: No, to je jednoduché. Přijde tam Haaland, ten to vystřílí, dá 2-3 góly a je vyřešeno.
2: A je po všem.
1: Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: ATC nás na rádiu Krokodýl dovedli až k 7. hodině ranní, bude tady za okamžik, které budou také zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Studenti brněnského VUT budou sledovat živý přenos startu rakety, která vynese na oběžnou dráhu jejich družici Kostka, víc už za chvíli.
0: Po 7. Celeste Buckingham. Madonna. A taky dáme Miraj. Co dnešní počasí bude příjemné, už teď máme nějakých 20 stupňů, pravda Vyškov hlásí zatím 17 a Žďár nad Sázavou 13,5, ale odpoledne 27 až 30, při možná velké oblačnosti, ale bez deště.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes dopoledne se bude konat v Brně na VUT společné sledování živého přenosu startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Vynese na oběžnou dráhu jejich družici Kostka, navrženou a sestavenou právě studenty školy. Nápad přišel v roce 2023.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo se nechalo vypracovat studii, která hodnotí krajinný ráz Znojemska. Má jít o odborný podklad při jednání s investory o stavbě větrných elektráren. Podle znojemského místostarosty je nutné, aby se o takových stavbách rozhodovalo na základě odborných podkladů.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Třešti se konal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohli lidé do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovinskem, po které skončili Češi v základní skupině H na posledním 4. místě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je provoz zatím klidný. Doprava pouze vázne na tradičních místech. Pomalu se ale už jede na příjezdech do Brna, konkrétně po dálnici D1 na cestě od Vyškova, kde se místy zdržíte od Rousínova, a také po bratislavské D2, kde místy zpomalují hlavně kamiony od 11. kilometru. A na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích na hlavní ulici u křižovatky s okružní bourala dvě osobní vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní. Během chvíle budou ve hře 2 vstupenky do kina na film Mimoni a Monstra.
1: Čeká vás soutěž s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít. Hezké ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 9 minut k tomu, je tady Hantec a máme připravené dvě vstupenky do kina Lucerna na film Mimoni a Monstra. Hrát se to bude teď v sobotu 11. července od 17 hodin a 15 minut.
2: A aby byly vaše, musíte právě teď volat studio Krokodýla 603 103 103 a odhalit, na co se Žanek ptá.
1: Tak, telefon volný, Žanek taky připraven. Žanku, co dneska mají lidi rozlousknout?
3: Mám noty v čistírně.
1: Co to znamená, když se řekne mám noty v čistírně? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady je Martin z Brna.
1: Nazdar, Martine, víš, co to znamená? Mám noty v čistírně?
4: Vím, a docela nerad bych to zažil.
1: Ano, pokračuj.
4: Já mám to říct rovnou, jo?
1: No jasně.
4: Jo, tak mám pocit, že to jsou papíry, zebraný papíry.
1: No ale jaký?
4: Jo, papíry, jako řidičák.
1: Jo, takhle.
2: Jasně, my tomu rozumíme.
1: Žanek nám to potvrdí.
3: Předpokládám, že všichni gomete, že mám noty v čistírně, znamená česky, mám odebraný řidičský průkaz.
1: Stalo se ti to někdy?
4: Naštěstí ne.
1: A co nějaký body?
4: Body jsou, prostě díky tomu, co dělám, tak body mám, no.
2: Takže řidič.
4: Takže,
1: jo, rozumím. Já pokud se napletu za moji řidičskou kariéru, mě musím odebrali dva body akorát. Už
2: já
1: mám
2: jsem
1: teda...
2: se dvakrát řidičák. To naštěstí asi ne.
1: Kačeno. Martin, gratuluje. Vstupenky změnili svého majitele. Gratulace, zdarec.
4: Dobře, děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Eliša Kýs na Radio Krokodýl v 7 hodin a 18 minut k tomu, jak to vypadá venku s počasím. Bude to ještě příjemnější, než je teď. V Brně máme už 21,5, Vyškov hlásí 19, Břeclav 20,5, Žďár nad Sázavou, ten má stupňů 15, odpolední teploty 27 až 30, při možná velké oblačnosti, ale bez deště.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nedostatek vody v půdě je na jihu Moravy kritický. Podle webu Intersucho je na tom nejhůř Znojemsko, Břeclavsko a Brněnsko, kde je míra nasycení půdy pod 10%. Půda se tak blíží bodu vadnutí, kde rostliny trpí suchem. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku. Na festivalu v Karlových Varech měl včera v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Dnes režisér Jan Hřebejk představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku na tělo, příběh podle scénáře Martiny Formanové. České snowboardistky se dnes mají dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovaly 3 zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor se k programu olympiády vyjádří odpoledne. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: Facebookom Radio Krokodýl.
1: Facebookom Radio Krokodýl.
0: Facebookom Radio Krokodýl.
2: I minutu po půl osmé posloucháte Krokodýla, přejem dobré ráno.
3: Hezké ráno a stačí nám napsat, kde Krokodýla posloucháte a my k vám dorazíme s pořádnou pizzovou nadílkou.
2: Kdo nám třeba napsal na studio@krokodil.cz. Dobrý den, jsme Švadlenky ze Svačilky, šili jsme pro vás, šijeme dresy, mikiny, jsme v práci každý den, některé už od 4 ráno.
3: Ježiš.
2: Švadlenky, nepřehanějte to, posloucháme Radio Krokodýl, na starý zhruba 25 grafici, sekretářky a holky na tisku. Myslím, že bychom si za naši práci pizzu zasloužili. Pak jsou tady nějaké telefony, kontakt, tak to má být. Za všechny Švadlenka Hanka. To jen tak, abyste viděli, jak to vypadá, když nám píšete.
3: Už jenom za to brzké vstávání by to zasloužili. Ale samozřejmě napsat nám můžete i vy, a to na studio@krokodil.cz. Napište, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli vyrazit právě za vámi.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je provoz zatím klidný. Doprava pouze vázne na tradičních místech. Pomalu se ale už jede na příjezdech do Brna, konkrétně po dálnici D1 na cestě od Vyškova, kde se místy zdržíte od Rousínova, a také po bratislavské D2, kde místy zpomalují hlavně kamiony od 11. kilometru. A na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích na hlavní ulici u křižovatky s okružní bourala dvě osobní vozidla.
2: Ve Žaru nad Sázavou v nádražní ulici za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, průjezdno jedním pruhem. Máme tady nahoru také z Brna. V Kohoutovicích na Libušíně třídě na křižovatce s Šebětínskou se střetlo osobní auto s dodávkou. I tam počítejte s omezením.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Děkujeme vám.
4: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Před chviličkou jsme mluvili na Krokodýlu o švadlenkách, tak v tom budeme pokračovat.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, z jakého materiálu se šije oblečení.
3: Z nějaké z nitě.
4: Materiál je takový, je niť, z nitě se dělá nějaké oblečení a to dělají babičky nebo pan takový, což je taky.

0: taky. Zbavl Níku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Koleska na Krokodýlu 3 minuty před 7:45, kdy máme v Brně už 24 stupňů, Břeclav hlásí 21, Znojmo 20, Jihlava 15, Žar nad Sázavou stupňů 16. Dneska by oblačnost měla být převážně velká, bude částečně i průsvitná, pršet dneska nebude a teploty 27 až 30 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, díky kterým se zvýší počet městských bytů. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. V Česku se začne ode dneška opět oteplovat. Ve zbytku týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni. Srážek ubude od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Dva Češi přečkali noc na pondělí v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner, poté co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli sestoupit. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu, porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová, postaví se Japonce Osakaové. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.

0: www.klimastyle.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
4: Děkujeme vám, děkujeme vám.
5: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pidel na Krokodýlu 8 minut před 8.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme, co se bude dít v městě Brně. Vlastně, co už se děje?
2: Už se děje, ano. Pokud jste se vrátili po prodlouženém víkendu a nevíte, co s volným časem, tak pro vás máme tip. Na brněnské Kraví hoře včera odpoledne začal festival Planet. Letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Dostal název Gigalon a jde o dosud největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je i model černé díry, takzvaná Singulona, a také heliosféra, tedy model našeho slunce. Festival Planet se koná celý tento týden, to znamená až do neděle, poté od 3. do 9. srpna, zpravidla vždy od 14 hodin do 23 hodin a 30 minut, a to za příznivého počasí, tedy pokud nebude pršet.
0: Zkus si tipnout, co jde nejvíc na odbyt v brněnské hvězdárně v těchto dnech.
2: Tak to mě zajímá.
0: Světelný meče.
2: Taky máš doma jeden.
0: Ne, já jsem právě teďka mluvil v neděli s ředitelem hvězdárny, s panem Duškem, takže jak se na to chystejí, tak všechny prostory, jako technický, šatny,
2: vlastně
0: všechno
2: toho,
0: je tam plný krabic světelný meče. No, objednali jich 2,5 tisíce, snad budou stačit.
2: Tak honem do fronty, pojďme.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Martin Solvek a hello, tady u nás na rádiu Krokodýl krátce před 8 hodinou ranní. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Hasiči dlouhých 14 hodin hasili požár rodinného domu v Bystrci. Víc informací ve zprávách.
0: Po 8 dáme Davida Guettu, Alphaville a Ivemix dohromady. Bude i Bruce Springsteen. A taky opět Radeček. Co počasí příjemné, v téhle chvíli už máme v centru Brna 24 stupňů, Vyškov má necelých 20, v Břeclavi je 21, to samé hlásí Hodonín, Znojmo hlásí 19,5. Odpolední teploty při velké oblačnosti, částečně i průsvitné, budou mezi 27 až 30 stupni.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči včera dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru. 20 lidí z okolních domů se evakuovali.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Zadržet vodu v krajině, omezit půdní erozi a zvýšit druhovou rozmanitost mají travnaté pásy, nové remízky a vysezení stovek stromů a tisíců keřů na 4 místech v okolí Hustopečí. Město do úprav, které trvaly několik měsíců, investovalo 21,6 milionů korun.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín začala usazovat rybami 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody. Potrvá to týdny. Bude v nich zhruba 2000 ryb, 35 druhů. Do pavilonu s akvárií se návštěvníci ale ještě nedostanou. Zoo jej otevře zřejmě v srpnu. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek se Španělskem, které udolalo Portugalsko 1-0.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích nám prozradí Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Kohoutovicích na Libušině třídě u křižovatky s Žebětínskou ulicí dejte pozor na nehodu osobního vozidla a dodávky. Ucpává se kvůli ranní špičce ulice Poříčí do centra před Vídeňskou, také Gajdošova u Táborské a i Řípská ulice do centra před Tuřankou ve Slatině. Na dálnici D1 u Brna vázne doprava v obou směrech tradičně kvůli omezení před 196. kilometrem. Od Vyškova se zdržíte od Rousínova a od Prahy vázne doprava od exitu 190. A převážně nákladní doprava zpomaluje na bratislavské D2 na příjezdu do Brna od 12. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Já vždycky, když se vrátím po dovolené nebo po volnu, jako třeba teďka měla Katka, tak vždycky první, co mě zajímá, jestli nepadly prachy.
1: Taky jsem se dívala. Nepadly.
0: Nepadly, zatím ne.
1: Takže máme 108 950 korun a my vám je nabídneme v dalším soutěžním kole už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin, 10 minut k tomu.
2: A 108 950 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
1: První, kdo se dovolá, uhodne zvuk, který tady máme, už nějaký ten pátek by to chtělo uhodnout, tak ty peníze vyhraje. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: No, Lukáš, dobrý den.
1: Dobrý den, Lukáši. Jak jste odpočatý po třech dnech?
3: No, celkem solidně.
1: To vám závidíme s Katkou. Možná vám budeme závidět ty peníze, které třeba teď vyhrajete. Co máte pro nás za tip?
3: A já bych zkusil, jestli to není vytahování takový ty spršky, co bývá u umyvadlový baterie.
1: Ty víš, o co se jedná, Katko? Já tomu moc nerozumím.
2: Sprška no, zatáhneš takovou tu spršku, že jo, tam máš jo, takhle, souvací.
1: Jakože bidetová v podstatě taková ta, taky se to může použít.
3: Nebo
1: březu to bývá. Jo, takhle, jo, už vím, už tomu rozumím, dobře, takže baterie v akci. Jak často mějete nádobí?
3: Ne, vůbec. Myčka mi je za mě.
2: Díky bohu za ní, že?
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Zase říká ne, ne, ne.
3: Dobrý, díky.
1: Mějte se hezky. Den.
3: Taky, naschranou.
1: Naschranou. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi.

0: nechtěl být věčně mladý, jako tom teď zpívali David Guetta, Alfa Vola i Vemex u nás na Krokodýlu. 8 hodin 18,5 minuty. Teď má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně už máme 25 stupňů, ve Vyškově 21, Břeclav hlásí 22, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 17, odpoledne 27 až 30 při převážně velké oblačnosti, která bude částečně i průsvitná. Pršet by dneska nemělo.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Ústavní soud v Brně dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatření, která vazbu začátkem letošního roku nahradila. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Za Česko letí do Ankary i prezident Pavel. Zlatého lva za kariéru udělí v září benátský filmový festival 65-letému Georgi Clooneymu. Herec, režisér a producent je podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Rapo.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Jdete si tak do práce a dostanete příjemnou svačinku. Ano, Krokodýl to pro vás má v ulicích Brna a také jižní Moravy.
2: Rozdáváme letní zdravé lehké svačinky od Racia a tak můžete i dnes vyhlížet naše krokohlídko. Budeme se na vás těšit na hlavním nádraží v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnici vyrážíme společně s Jakubem.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Kohoutovicích na Libušině třídě u křižovatky se Žebětínskou ulicí dejte pozor na nehodu osobního vozidla a dodávky. Ucpává se kvůli ranní špičce ulice Poříčí do centra před Vídeňskou, také Gajdošova u Táborské a i Řípská ulice do centra před Tuřankou ve Slatině. Na dálnici D1 u Brna vázne doprava v obou směrech tradičně kvůli omezení před 196. kilometrem. Od Vyškova se zdržíte od Rousínova a od Prahy vázne doprava od exitu 190. A převážně nákladní doprava zpomaluje na bratislavské D2 na příjezdu do Brna od 12. kilometru.
1: Vyrazíme také na naši svitavskou frekvenci 96,3 na trase mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice nad Loučnou. Došlo k nehodě 3 osobních aut, provoz je v místě řízen pouze kyvadlově. Na místě zasahují záchranáři a kolony se tvoří v obou směrech.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Kame. Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl deváté za dětmi a za vámi, maminky.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč si maminky holí nohy.
3: Protože nechcou mít tvrdou kůži.
4: Protože tam nechcou mít takovej písek nebo nějaký pupínky, takže si je holí ten prach nebo ty pupínky slízejí.
5: Třeba, jak když jsem na mamku lehnu, tak mamka mě štípe, protože ty malý chloupky, ty jsou strašně štípavý.
6: Protože nechcou mít chlupaté.
1: A proč si teda maminky holí nohy, prosím tě?
2: No nevím, já myslím, že to dost otravný, že musíme u sebe pečovat mnohem víc než vy, pánové.
1: Vůbec jsem nerozuměl řeči tvého kmene, dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Paul McCartney a Michael Jackson, Say, na Krokodýlu 8 minut po půl deváté. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Pěkné, teplé, i když to nebude jasná obloha, modrá, má být zataženo, ale nemá pršet. Teplota v Brně teď 25, odpoledne čekáme po Moravě až 30.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Nedostatek vody v půdě je na jihu Moravy kritický. Podle webu Intersucho je na tom nejhůř Znojemsko, Břeclavsko a Brněnsko, kde je míra nasycení půdy pod 10%. Půda se tak blíží bodu vadnutí, kde rostliny trpí suchem. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku. Na festivalu v Karlových Varech měl včera v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Dnes režisér Jan Hřebejk představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku na tělo, příběh podle scénáře Martiny Formanové. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovaly 3 zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor se k programu olympiády vyjádří odpoledne. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 9 hodin.
2: A nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tvrdě spícího muže na lavičce v Denisových sadech si v neděli odpoledne zřejmě vyhlédl 49-letý muž. Pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech viděli, jak mladšímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku a průběžně ji informovali, kterým směrem odchází. Strážníci díky tomu dostihli muže odpovídajícího popisu poměrně brzy v Husově ulici. Jakmile je 26-letý muž zahlédl peněženku, kterou držel v ruce, odhodil za sebe. Hlídce tvrdil, že s o 13 let starším mužem předešlou noc popíjel v baru a peněženku mu přidal, aby si mohl koupit cigarety. Jenže spícího muže mezi tím kontaktovala jiná hlídka. Přestože připustil, že se s dotyčným nedávno seznámil, popřel, že by mu peněženku dal. Posteskl si navíc, že mu kromě ní chybí doklady a několik set korun. Strážníci tedy obratem přivolali státní policisty, kterým muže přidali jako podezřelého z trestného činu. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tak to byla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Přejeme hezké úterý.
1: A taky gratulujeme, protože Markéta Skřivánková dneska slaví narozeniny.
2: Hezky jsi přihrál tu polívčičku.
1: Já musím. Krokodýl.

0: 8:59 po třech dnech volna, šupky hubky do práce. Od půl šesté vám na rádiu Krokodýl dělají společnost Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Přijeme hezké začínající dopoledne. Studenti brněnského VUT budou sledovat živý přenos startu rakety, která vynese na oběžnou dráhu jejich družici Kostka. Víc už za chvíli.
0: Po deváté budou devadesátky, v 9 Spice Girls Wannabe. Dáme taky Venga Boys. A třeba New Kids on the Block. Dnešní počasí opět bude připomínat léto. V téhle chvíli už máme v centru Brna nějakých 25 stupňů, Břeclav hlásí 23, Znojmo 22. Odpoledne by to mělo být ke 30 stupňům a bez deště.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V této chvíli se v Brně na VUT koná společné sledování živého přenosu startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Vynese na oběžnou dráhu jejich družici Kostka, navrženou a sestavenou právě studenty školy. Nápad přišel v roce 2023.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo si nechalo vypracovat studii, která hodnotí krajinný ráz Znojemska. Má jít o odborný podklad při jednání s investory o stavbě větrných elektráren. Podle znojemského místostarosty se má o takových stavbách rozhodovat na základě odborných podkladů.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Třešti se konal 24. ročník dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohli lidé do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou betlému, který už má přes 1500 figurek. Přidat do něj další bylo jedinou povinností, kterou měli. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom večerní výhra Švédska nad Slovinskem, po které skončili Češi v základní skupině poslední.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Kohoutovicích na Libušině třídě u křižovatky se Žebětínskou ulicí policisté došetřují nehodu osobního vozidla a dodávky. Boudalo se také na Charbulově ulici v Černovicích u křižovatky s ulicí Chudého. K nehodě došlo i na křižovatce ulicí Jihlavská a Heršpická, doprava tam zpomaluje. Pomalý provoz je v obou směrech u Brna na dálnici D1 před 196. kilometrem a kamiony místy zpomalují v pravém pruhu na D2 na příjezdu do Brna momentálně od 13. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 9 na Krokulinu o tom, jak nemá vypadat objednávka na pizzu. My říkáme, že tam musí být. Odkud jste, kolik vás tam je, kontakt na vás, adresa, telefon a tyhle věci.
1: To přesně chybělo v mailu, který přišel.
0: Úplně všechno. Napsala nám Gabriela, nebudu říkat příjmení, aby se nemyslela, že tak jako to. Dobrý den, jsme od rána u mamky v práci, budu tady s kámoškou a zapomněla jsem háčeky nad N, ne nad E, dobře.
1: To byl překlep.
0: Jasně, a zapomněla jsem si oběd doma. Takže pizza se hodí. To je všechno.
1: Takže Gabi, ještě jednou.
0: Napsat adresu, telefon a tak dále. Přejeme hezké dopoledne.
1: Hezký den. Hit za hitem a přitom

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin a 13 minut k tomu je na řadě hit vašeho života, který objednáváte, pokud chcete, na mailové adrese program@krokodil.cz. Dneska vybírá Martin z Břeclavy. Píše, že tuhle písničku si nejradši pouští v dílně při práci. Prý mu zpříjemní každou směnu a i když má plné ruce práce, tak takhle skladba ho vždycky dostane do pohody. Tak si to pojďme pustit. A co? Indila, Dernier Dance.
0: Rádio Krokodil. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku. A no, na koupáku to dneska bude výrazně příjemnější, teplota stoupá. Je teda pravda, že sluníčko dneska jako nebude úplně svítit, nebo ono svítit bude, ale bude přes oblačnost, ale bude teplo. Má být až 30 stupňů, kde se dá koupat a u toho také poslouchat krokodýl, například na Kraví hoře. Jestli chcete plavky, ručník, můžete rovnou vyrazit a pak se podívat třeba na ten festival Planet. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, a mají tam taky funglový italský zmrzlinový stroj. No a zdravíme také na koupaliště Královo pole, kde mají pro vás připravený i nádherný trávníček ke slunění. My máme připraveny další devadesátky. Alanis Morissette, bude také MC Hammer a Bell Book and Candle. Vám všem hezké úterní dopoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

Devadesátky v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýl to nejlepší z 90. let. Z 90. let. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 2 minuty po 9:30 dozněly Bellbook and Candle a je připraven hit v jedné sekundě z roku 2012. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a za uhodnutí dnešního hitu v jedné sekundě nabízím 2 vstupenky na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Chcete-li, můžete volat. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den, tady je Radio Krokodýl, kdo tam?
2: Tady je Libor z Brna.
1: Libore, zdravím, posloucháte dobře?
2: Poslouchám dobře.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: Ježišmarja, můžu ještě jednou?
1: Jestli nevíte, vůbec se nestejte, protože já bych vůbec nevěděl, jako.
2: Já to mám úplně na jazyku.
1: No, tak vyplázněte jazyk, ať vám to z toho jazyku někdo sejme a řekne.
2: To bude nějaká balada.
1: Prosím, cože to bude?
2: To je nějaká balada.
1: To furt přeskakuje. Cože to bude? Pardon, já se omlouvám. Balada. Říkáte balada, jo?
2: Ano.
1: Je to balada Gustavo Lima.
2: Gustavo Lima, no?
1: Jak jste to mohl uhodnout? Teď to jako tam nějak řvali nějaký lidi a byli tam dvakrát na bicí. Neuvěřitelný.
2: No, tady jsem byl kolem zastávky autobusové, tak to na mě řvali všichni balada.
1: Jo, takhle, když to jsou z zastávky, tak to je dobrý. Tak jo, jela jste 2 vstupenky na koně. Gratuluju, mějte se hezky zatím. Naschranou.
2: No.
1: Takhle to začíná, jo. Jak se to dá poznat? Nevím. Gustavo Lima a balada.

Ano, je to super, když zpěvák se představuje několikrát během své písně. Gustavo Lima balada. To devadesátka nebyla. Devadesátky budou do desáté v podobně Low Baggy. Dáme také Counting Crows.

0: oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednejte si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso Pasta Pizza, prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90.

0: Without Me a Eminem tady u nás na Krokodýlu, poslední písnička před 10. hodinou. Ano, 10. hodina je tady. Znamená to tedy, že budou také zprávy. O čem pak to nám prozradí Petra? Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Na Kraví hoře už vypukl festival Planet. Přináší i novinku. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co nabídneme po 10. hodině, bude například Israel Kamaka Vivo. Neil Diamond. A z Kabáty vyrazíme na sever.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Můžeme se podívat třeba i na sever, co se týče teplot, tak na sever od Brna. Když se tady podíváme, tak třeba Žďár, to je severozápad, tam mají 19,8, 21 stupňů mají v Jevíčku a v Boskovicích, nebo v Protivanově úplně přesně, mají 18,5. My v Brně máme 25. Odpolední teploty by měly být mezi 27 až 30 stupni při převážně velké oblačnosti, ale pršet z té oblačnosti dneska nemá.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Kraví hoře se až do neděle koná festival Planet. Letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je i doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na ni delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí stejně jako ostatní premiéry manželka Monika. Karibský ostrov Kubu včera postihl rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. Bez energie se tak ocitlo přes 9,5 milionu lidí. Tamní ministerstvo energetiky oznámilo, že národní rozvodná síť utrpěla totální kolaps. Příčinu úřady vyšetřují. Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli 0-1 Španělsku. Martinez trénoval Portugalsko od ledna 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď svižně na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně v Zábrdovicích na ulici Příkop u Bratislavské. Doprava vázne například na ulici Zvonařka u Dornichu a v dlouhých úsecích zpomaluje převážně nákladní doprava na příjezdech do Brna, konkrétně po D1 od Rousínova a také po Bratislavské D2 od 15. kilometru. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Na staré dálnici se nám ještě řeší nehoda, a to úplně přesně je to v podstatě mezi Veselkou nebo na konci Veselky. Když jdete od toho Kruháče směrem do Bystrce, tak za tím kopečkem, za tím brdkem se řeší nehoda motorkáře, respektive je tam odstavená motorka po dopravní nehodě, jinak by to snad mělo být bez dalších komplikací. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 10. hodině. Bohuslavi dneska slaví svátek. Zítra to bude Nora, ve čtvrtek Drahoslava, v pátek Libuše a Amálie, v sobotu Olga Helga a v neděli bude slavit Bořek. Třeba něco postaví. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: And I'll write your name.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přej, ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: Jižní Moravu.
1: Teploty nám tento týden zase budou stoupat, a to až k tropické třicíce, takže se vám lehká a zdravá svačinka odrácí a bude rozhodně hodit. Naše krokohlídka dneska za vámi vyrazí na hlavní nádraží v Brně, tak vám přejeme dobrou chuť a hezké dopoledne přesně v 10 hodin a 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kde dnes v úterý po obědvat a neutratit moc peněz, tak vybíráme brněnskou restauraci Štatl, která nabízí polévku dýňový krém se smetanou a k tomu kuřecí kung pao s arašídy, čerstvou zeleninou a rýží. To celé za 169 korun. Dobrou chuť přeje krokodýl.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Poslouchám rádio Krokodýl.
1: A to je moc dobře, poslouchat Krokodýle se vyplatí, tím spíš, když nám dáte vědět, kde ladíte naše rádio, ať už je to v kanceláři, ordinaci, obchodě nebo třeba v dílně, hlavně to napište na e-mail studio@krokodil.cz a možná právě za vámi přijede naše krokohlídka i s Italem Pierrem Karuzem z Karuzopica. No a samozřejmě nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak se těšíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastýle.
6: www.klimastyle.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Skvělý Coldplay tady u nás na Krokodýlu. Těsně před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka a taky Petra. Máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. V Brně se také letos bude konat festival židovské kultury Štetlfest. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýle Primitives.

0: nabídneme blackmail.
1: Nechci tě trápit, není den jak má být.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Během dopoledne nám bude postupně přibývat oblačnost na severu a východě našeho kraje. Čekáme během dne jen pár drobnějších přeháněk a teploty hodně vysoko, 27 až 31 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Nacisté ji vypálili v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival ji má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu se bude konat od 26. do 30. srpna a nabídne 130 programových položek. V neděli zemřel známý psycholog a manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. V červenci a v srpnu bude Bratislava vydávat víza pouze za účelem sportu. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A co se děje na silnicích, tak to ví Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na staré dálnici před kruhovým objezdem v Popůvkách stojí motorka po nehodě, projíždíte kolem opatrně. Jinak je v Brně celkem plynulý provoz. Menší zdržení hlásí řidiči pouze na ulici Milady Horákové ve směru z centra před Příkopem a na vině je dopravní omezení. Doprava zpomaluje také v centru na křižovatce ulic Husova a Nádražní. A převážně nákladní doprava zpomaluje v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova, momentálně od 220. kilometru a také na bratislavské D2 před Brnem, momentálně od 12. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Minuty po 11. Hezké úterní dopoledne s krásným datem 7.7. vám přeje z krokodýla Katka Horáková, no a před námi už krokodýl cestovatel a dnešním tipem na výlet bude jedno město na jižní Moravě. Za jeho odhalení vám nabídnu poukázku na pizzu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšou svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut má pro vás Krokodýl cestovatel připravený tip na výlet a taky soutěž. A vy můžete hned teď volat studio 603 103 103 a nabízím voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika 5x v Brně. Tak tenhle poukaz může být váš, když odhalíte město, na které se dneska ptám. Hádáme slunné lázeňské město v srdci moravského Slovácka. Mimochodem rodiště Tomáše Garrigua Masaryka, kde najdete i jeho muzeum. Toto město leží na řece Moravě a je tedy centrem vodní turistiky. Můžete z něj dojet až k ústí proslulého Baťova kanálu. No a tohle město je i oblíbeným cílem vinařské turistiky a cyklistů. Tak jestli tušíte, na které město se dneska ptám, já myslím, že by to mělo být úplně jasný, kde se Masaryk narodil, že? Tak voláte Krokodýla, někoho tam máme, krásné dopoledne, Krokodýl Katka.
2: Ahoj, tady Milena.
1: Mileno, zdravím tě, odkud voláš?
2: Práce.
1: Z práce z Brna nebo odjinud?
2: Ano, ano, z Brna.
1: Jak to
2: ano.
1: Dneska jde po prodlouženém víkendu?
2: No, nic moc.
1: A taky máš dneska pocit, že je pondělí, že to máš posunutý?
2: No naštěstí ne.
1: Tak to ti závidím, já jsem totiž úplně posunutá v čase. Každopádně teď jdeme k tomu důležitému, na které město jsem se dneska ptala.
2: Já myslím, že je to Hodonín.
1: Myslíš to naprosto správně, je to Hodonín. Super. A poukaz na pizzu je tvůj, tak ti blahopřeju, ať se hezky daří. Ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
0: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

hit za hitem, to je Krokodýl, taky přesně o 11:30. Tohle už je Rafaela Cara, bude Pink, no a pak už vyrazíme na festival Planet, který se tento týden koná tady u nás v Brně. Podrobnosti přinesu už za pár minut, tak se nás držte, krásné stále ještě úterní dopoledne vám všem. Přeje Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tento týden patří v Brně festivalu Planet. Pokud jste se tedy vrátili po prodlouženém víkendu a tato informace vám unikla, nenechte si ujít už tradiční událost na Kraví hoře. Festival Planet začal včera odpoledne a letušní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Dostal název Gigalon. Jde o dosud největší exponát z napukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. Jinak k vidění je tam i model černé díry, takzvaná Singulona, no a také heliosféra, tedy model našeho slunce. Jinak festival Planet se koná celý tento týden až do neděle a poté od 3. do 9. srpna, kdyby náhodou vám to tento týden uniklo. Zpravidla je k vidění, nebo jsou k vidění tyto planety od 14 hodin do 23 hodin a 30 minut a to za příznivého počasí, tak si to užijte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo fokáču s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 2002 tady u nás na Krokodýlu, blíží se 12. Hezké poledne vám přeje Katka, se mnou taky Petra a máme zprávy.
1: Hezké poledne, města na jihu Moravy v posledních 4 letech zvyšují počet městských bytů, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Verona. Budou taky Savage Garden. Eva Farná.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během odpoledne by mělo být většinou oblačno. Na severu a východě našeho kraje čekáme jen pár drobnějších přeháněk a teploty až kolem 31.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, díky kterým se zvýší počet městských bytů. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Britské úřady čelí tlaku, aby z programu předčasného propouštění vězňů vyloučili pachatele sexuálních trestných činů. Někteří z nich se teď mohou dostat na svobodu po odpykání poloviny trestu. Labouristická vláda namítá, že britské věznice nemají dostatečnou kapacitu a bez propouštění pachatelů méně závažných činů by v nich chybělo místo pro nebezpečnější trestance. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám všem za volant. Aktuálně velký pozor, na vozovkách se nám totiž v této chvíli válí věci, které tam nepatří a které tam tak úplně nechceme. Takže velmi opatrně v Brně v Královopolském tunelu ve směru do Maloměřic leží na vozovce nárazník a na dálnici D52 na 11. kilometru ve směru na Pohořelice leží na silnici dokonce chladící box, tak velmi opatrně. Ještě máme hlášenou nehodu na Břeclavsku, v Šakvicích, v hlavní ulici tady došlo k nehodě cyklisty. Tak pozor na to, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 15. Krásné poledne s krokodýlem přeje Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, a buďte dál s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Fanfare na Krokodýlu, jsme vaše rádio, no a teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď naše dětičky, víme, co se děje, teď jdeme za do školky v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč nemáme v České republice moře?
2: V České republice tam nemůže být moře, protože Česká republika je moc malá na to. Protože to moře je od České republiky moc daleko. Je obklíčený vlastně různýma zeměma a státama.
3: Protože tak to prostě stvořila příroda, tak proto nemáme u nás v České republice moře.
0: Proč nemáme v Česku moře? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin 21 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
6: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Radio Krokodýl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Martin Petržel, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hedis.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Janek Nohavice, Jana Kiršner, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. No a teď jdeme do ulic Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl tý...

0: banku dal. Posteskl si navíc, že mu kromě ní chybí doklady a několik set korun. Strážníci tedy obratem přivolali státní policisty, který mu muže předali jako podezřelého z trestného činu. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
1: Moc děkujeme, městská policie Brno, takový byl víkend ve městě.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vomax na kroku Lyon, tohle vaše rádio, čerstvé zprávy, ty přináší Petra, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v Brně vznikne nový přestupní terminál, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině na celé Brno, celou Jižní Moravu. Katy Perry. Michael Jackson, Brad. Bude Michal Hruza. 13. hodina je tady.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasnou oblohu. Na jižní Moravě teploty kolem 24 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Správa železnic vybrala projektanta pro etapu Černovice, která je součástí modernizace brněnského železničního uzlu. Hlavním prvkem bude nový přestupní terminál Brno-Černovice, který vznikne na estakádě nad Olomouckou ulicí a nahradí současnou zastávku. Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy z pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb ovšem navrhnou změny. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Žádné výbuchy údajně nezaslechl. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A taky nejrychlejší dopravní informace, která opravdu využijete. Dejte pozor, máme havarovaného motorkáře na výjezdu z Mikulova. Jinak bourá se taky na Břeclavsku Šakvicích. V hlavní ulici došlo k dopravní nehodě cyklisty. Tak dávejte pozor na cyklisty i motorkáře.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Elton John a Krokodýl a my osvěžujeme Brno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Výborné svačinky pro vás, lehké, zdravé otrácia. Dneska to bude na hlavní nádraží, tak to je jenom místo, kde vyhlížejte krokohlídko Rádia Krokodýl. Těšíme se.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la differenza. Zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hendrix.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: něco letního. Trochu díl, tohle vaše rádio. Ano, i kdybyste teďka jeli na dovolenou někam k moři, tak můžete mít krokodýla v kapse. Díky naší aplikaci můžete nás poslouchat kdekoliv po celém světě. Pojďte do toho.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Majko a Vince, no a teď už čerstvé zprávy. Petra je připravená, co se dozvíme?
1: Dneska odpoledne a na jihu Moravy opět přibylo nakažených žloutenkou, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii, niž o peníze jde až v první řadě, Lakomec, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii o lásce a vízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Už 14. hodině Huntrix. Golden. Budou YouTube. Nebo Bára Poláková. Je tady 14. hodina.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 24 stupňů na jihu Moravy.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět v Česku stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo 1304. Nejvíc nemocných je v současné době v Jihomoravském kraji. Za loňský rok hygienici evidovali 3255 nakažených. Podobné počty byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. Dnes se mají zúčastnit neformální večeře, kterou pořádá prezident Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele. Návštěvníci zámeckého parku v Lednici mají jedinečnou příležitost dozvědět se něco víc o rodu, který vybudoval zdejší unikátní areál, jež je památkou UNESCO. Panelová výstava se jmenuje Lichtenštejni a Česká republika a naproti zámeckému skleníku bude k vidění až do konce července. Kapitán francouzské fotbalové reprezentace Kylian Mbappé se ohradil proti rasistickému útoku paragvajské senátorky a označil ji za opovržení hodnou ženu. Celeste Amarilová napsala na sociální síti X příspěvek plný urážek poté, co Mbappé gólem z penalty rozhodl o vítězství Francie 1-0 nad Paragvají v sobotním osmifinále mistrovství světa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, v Brně si postojíte na Nových Sadech. Teď se nám to štosuje taky na Cejlu. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Na Krokodýlo, Bára Poláková na Frněná, do Letovic zdravíme Zdeničku a taky Domču, Robíka, Maxíka i pro vás další hity.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Ale teď už se jdeme vykoupat. Tipy na koupáky tady v Brně okolí. Koupaliště Kraví hora má otevřeno, tak vyražte. Nádherný výhled na Brno. Zdraví vás i koupaliště Královo pole, kde mají nádherný trávníček ke slunění. No a nechybí taky pohled na oblíbený biotop Brno Jih, kam zdravíme, kde se koupete na vlně krokodíla. 14 hodin 22 minuty.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tohle jsou Miraj na Krokodýlo, jsme vaše rádio a rádio, které vám taky zajistilo klimatizaci na léto. A nejenom to, máme pro vás i balík peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 000 korun.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
4: Ach jo, to je hrozná práce.
5: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.

0: Dyton.
1: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Family of the Year, Krokodýl, tohle je vaše rádio, 15. hodina, léto, prázdniny.
1: Jako třeba... bychom my z toho něco měli, Jirko, jako no, námi dva.
0: Bylo by dobrý třeba, kdyby jsi vysílal zprávy z bazénu.
1: Tak jo, tak to
0: co si dáme do zpráv zatím ze židličky?
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky představili nové dresy, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Lake Lee. Parádička od Black, Wonderful Life. Budem partička, Krištof. Takhle parádně vám hraje Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, teploty kolem 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve voliéře puštíků vousatých v brněnské zoo jsou dvě nová mláďata. Tento druh patří mezi sovy s mimořádně citlivým sluchem. Dokáže zachytit pohyb drobné kořisti i pod sněhem nebo vrstvou listí. Z načichraných mláďat tak postupně vyrostou zdatní noční lovci. Na většině území Jihomoravského kraje je kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požárů. Výjimkou je sever Blanenska a Vyškovska, okolí Tišnova a také okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V novém pavilonu akvárií v hodonínské zoo se mohou začít zabydlovat první ryby. Zatím jde o takzvanou zkušební osádku, která si postupně zvyká na nové prostředí, další druhy i způsob krmení. Dvě sladkovodní nádrže o celkovém objemu 160 kubíků vody představí faunu afrických jezer Malawi a Tanganyika. Zoo chce pavilon otevřít během srpna. Fotbalisté zbrojovky Brno představili nové dresy pro nadcházející sezónu. Fanoušci se mohou těšit na tradiční červeno-bílé pruhy, novou bílou venkovní sadu i modrý alternativní komplet. Klub při návrhu vsadil na spojení dlouholeté tradice s novým logem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brněnské jihomoravské silnice pro vás sleduje Marek.
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dlouhá řada kamionů se táhne na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi kilometry 222 a 196. Cestou z Prahy vázne provoz mezi 182. a 196. kilometrem. O nic lepší to není ani na bratislavské dálnici D2 před Brnem. Tady se zdrží řidiči kamionů už od Velkých Němčic. Nehoda osobního auta s nákladním překáží na Brněnsku před Měnínem směrem Častan. Jezdí se tady Kivadlově a více než 3 kilometrová fronta je na přízní do Mikulova na trase je do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marek Vytpálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, hrajeme hit za hitem. Za okamžik se podíváme, kde vás budeme osvěžovat právě dnes. Pěkné odpoledne. Brno, Jižní Moravo, teď už kolega Petr Holík.
1: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: České tygry, zdraví krokodýl a dobré úterní odpoledne. Osvěžujeme s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Jojo, jsou prázdniny, dneska takové jakože mírnější letní odpoledne a proto je dobré osvěžit vás, posluchače krokodýla. Naše krokohlídka pravidelně v ulicích Brna jižní Moravu osvěžuje letními zdravými lehkými svačinkami od Rácia.
2: Krokohlídka dneska Jirka.
3: A Dani.
2: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky, takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
3: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny, dostali jsme svačinu.
4: Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat a jako máme super den i s krokodýlem.
5: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
0: Mějte super 7. červencový den s krokodýlem a těšte se, že zítra hlídka razí na Mendlák a tam vás opět budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: 15 hodin 22 minuty přesně pro vás připravena Fergie. Dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Čeky, čeky, čeky, tak, krokodýláci, trochu tmavo nad Brnem a krokodýlem. Zatažené úterý, za hodinu by mohla přijít i lehká přeháníka. Tak pěkné odpoledne vlně krokodýla i s Michalem Hrůzou.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Galec, celá výkra, koriláci, pěkné odpoledne na naší vlně a zvláště pokud jste v autě a pomaličku vám benzín, nafta míří ke dnu nádrže, takže to bude chtít dotankovat. Super, protože my víme, kde se vám to povede určitě výhodně.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Ať je úspora i na pohonných hmotách s krokodýlem, krokodýláci, pokud potřebujete výhodně naftu nebo benzín, tak dneska bych to směroval na tank ONO, buď Slatina, Hvězdoslavova, případně Popovice, kam zdravíme Leonu a její směnu. Hezké odpoledne. No a mimochodem 37,50 za litr naturalu, 95 na tank ONO, Slatina a Popovice, nafta je za 33,50. A pak mimochodem Blansko, Venatrade dneska litr nafty za 33 koruny a 20 haléřů. Tak lehkou nohu na plynu a jedeme s úsměvem s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.

0: Tady v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

everyone.

0: Dobré úterní odpoledne všem s krokodýlem. 7. červenec, magický den, taky se k němu váže jedna ne zrovna příliš optimistická událost, ale k tomu až v rámci Hantecu. Teď si dáme zprávy za necelé dvě minuty, 16. Petro, vítej.
1: Pěkné odpoledne, Brno Střed vybralo firmu, která upraví budovu na náplavce pro potřeby kavárny, i o tom za chvilku.
2: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci, 16. se blíží a potom bude Shakira. Waka waka, time for Africa, dáme si Minelli ram pam pam. A pozdravíme na Prigl, kde se toto strašně líbí, vždycky se to zesiluje, Tomás, takže zdravíme mimochodem právě teď, je přesně 16.00. Já doufám, že můžete, že hlavně stíháte. Dáme si Miraj a dáme Gangnam Style. Open Gangnam Style.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Nejteplejší den tohoto týdne, dneska aktuálně 27 stupňů tady v Brnéčku, ale na Kraví hoře jsme spíš na 29, skoro 30. Šepkovice naměřili 26 stupňů a Péťa Vežďáře má 25 stupňů a krásně polojasno. Středa bude jasná, maximální odpolední teplota bude do 25 na Moravě, 21 stupňů na Vysočině.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Radní městské části Brno Střed dnes na mimořádném zasedání vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží pro potřeby kavárny. Práce potrvají necelé 3 měsíce. Souběžně radnice vypíše výběrové řízení na provozovatele podniku. Případ údajného utírání kočky, kterou dva mladíci z Litoměřicka měli zavřít do sušičky na prádlo a následně předhodit psovi, není trestným činem. Policie věc předala městskému úřadu jako možný přestupek. Podle vyšetřování kočka v sušičce neutrpěla žádná zranění a videozáznamy, které se objevily v médiích, na sebe časově nenavazovaly. Evropský parlament dnes přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v úvodní letošní Tour de France vyrovnat také s vedry dosahujícími až 40 stupňů Celsia. Obhájce prvenství Tadej Pogačar v této souvislosti hovořil o logistické noční můře. Olympijský vítěz v cross country horských kol Tom Pidcock si zase na rozpálených silnicích připadal uvařený.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní doprava Krokodýla, jsme ve špičce, kde jsou problémy, víme s Markem.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně popojíždí v obou směrech opuštěná ulice. Zdržíte se také na Poříčí před Vídeňskou ve směru do Židenic. Na Blanensku za Petrovicemi směrem do Rájce je Střebí, zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. Jezdí se tady kivadlově. Přerušovaná kolona hlavně kamionů je stále na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova, a to mezi 222. a 196. kilometrem. Cestou z Prahy se pak zdržíte mezi 182. a 196. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkný úterní den všem s krokodýlem a fanouškům Franty Kocourka zvláště. 7.7. to je pro Frantu významné datum. Franta K. Pohanticu minulého století, Žanek K. Pohanticu současnosti, tož zdar jak svíňa.
1: Vitální den, moji milí. Dneska vám hodím do placu frázu brněnský Manticu a ta zní: mám noty v čistírně.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Holky pro vás, Enrique Iglesias a pro všechny brněnské hantec.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Máme 7. krokodýláci, takže musíme vzpomenout na Franty Kocourka, ačkoliv dnešek není úplně tím nejšťastnějším dnem právě pro tohoto siláka a kápa hantecu minulého století. Však mě o tom taky spravil kápo hantecu tohoto století Žanek Hlaváček, takže nejprve hantec, zdar jak svíňa, betelný den.
2: Betelný den, moji milí, dneska vám hodím do placu frázu brněnským hantecu a ta zní: mám noty v čistírně.
0: Bojovali jsme s tím ve štatlu, ale aspoň jeden to věděl.
3: Toho nevím ani, co si pod tím představit teda.
4: Mám noty v čistírně, to bych dal mít nesprávný oblečení.
5: Mám noty v čistírně, chybí mě nějaký kus oblečení, tak se vymluvím, že je v čistírně.
6: Že se mu něco opravuje.
7: To znamená, zebrali mě papíry na auto.
0: Přesně tak, konečně, Žežanku, konečně.
2: Předpokládám, že všichni gomete, že mám noty v čistírně, znamená česky, mám odebraný řidičský průkaz. Těžké gratulovanec.
0: Děkujeme, zdarec, jinak 7. červenec, den, kdy ve známé restauraci na Hrdé Vsi ve Víru na Bystřicku před 35 lety bohužel odešel legendární brněnský silák a recesista Franta Kocourek na věčnost. Když Frantovi toho 7. července 91 dotlouklo srdce, bylo mu pouhých 44 let. Tož Franto odpočíve v pokoji a od Žanka dáme v hanticu betálný song dneska v písničkách na přání na tvou počest.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: A jinak 16 hodin 22,5 minuty krokodýláci, teď bude Gangnam Style. Dobré odpoledne.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
10: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Rádio Krokodýl.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.

0: to máš, že to dáš, tak to je i pro Faranty Kocorka do nebes, Miraj z Krokodýla.
1: Poslouchám rádio Krokodýl.
0: A co byste si přidali vy s krokodýlem? Co třeba nějakou výbornou italskou pizzu krokodýláci? Pokud jo, yes, tak pojďte na to, amíči. V kanceláři, ve skladu, v dílně, obchodě, na stavbě, kamarádi, dejte vědět, naše krokohlídka může dorazit s úžasnou pizzovou nadílkou. Z Caruso Pizza. Ital Piero Caruso přijede, stačí nám dát o tom vědět, kam máme dorazit, i s Pierrem Caruzem, s pizzou z Caruza, studio@krokodil.cz, a napište, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom s těmi italskými dobrotami měli přijet právě k vám.
1: Poslouchám rádio Krokodil.
0: A v Caruso Pizza mimochodem zvýhodněná doprava, aktuálně právě teď na letní objednávky, takže zdravíme, dobrou chuť přejeme, a u nás stále výhodně muzika, takže Roxette, Sleeping in My Car, a bude i Justin Wellington, Aiko Aiko. Jste s Krokodýlem, dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20%.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pohodu při úterý s krokodýlem, ať máte vedle sebe plovák anebo rozpálený sporák, jako náš profikuchař Jirka z Rajhradu. Teď je možná v Rušovanech, nebo třeba je v Troubsku v práci a zrovna tam valí burgery jak na běžícím pásu, tak doufám, že jsme s Baywatchem Jirko potěšili. Dobré odpoledne, za minutu 5 zprávy, Petro.
1: Pěkné odpoledne, družice Kostka vytvořená studenty brněnského VUT už je na oběžné dráze země, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii, níž o peníze jde až v první řadě, Lakomec, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii o lásce nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
6: www.klimastyle.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci 5 a téměř 1 minuta bude Kolon Me. A s tím zdravíme i kolony, ať vám to tam nějakým způsobem utíká s naším rádiem. Hodíme si La Cintura. Budeme v oblacích. Rozpumpuje to Gustavo Lima balada. A trošku zaskáčem.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploměr, tam to dneska vyskočilo až na 27 v Brně, v Šepkovicích na 26, Žďár je 24 stupně Celsia. Středa bude zítra jasná, zonsna zarumpluje, ale teplota bude nižší, 25 na Moravě, 21 na Vysočině.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od dnešního rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Nedostatek vody v půdě je na jihu Moravy kritický. Podle webu Intersucho je na tom nejhůř Znojemsko, Břeclavsko a Brněnsko, kde je míra nasycení půdy pod 10%. Půda se tak blíží bodu vadnutí, kdy rostliny trpí suchem. Francouzský odvolací soud rozhodl, že vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vina ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Odsouzena byla ke 3 letům vězení, z toho ke 2 s podmíněným odkladem. Jeden rok pak stráví v domácím vězení s elektronickým náramkem. Politička také nesmí po 45 měsíců kandidovat ve volbách a dostala pokutu 100 000 eur. Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-2029 lídři týmové ofenzívy Ondřej a David Kašovi.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýlem zdravíme na silnice, dopravu má pod kontrolou Marek.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Bauerově ulici ve směru na Královpole u sjezdu na Hlinky bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na zdržení v koloně. Dlouhé zdržení naberete také na příjezdech do Brna po dálnici D1 cestou z Prahy i od Vyškova. Pomalu to jede i na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 6. kilometru. A 3-kilometrová řada je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistent Marek Vyspálek.
3: Víte
10: o něčem, co se děje na silnicích, volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: pohodové úterý všem s krokodýlem, za chvilku taky s jelenem, budeme všichni v oblacích, doufám, že vám tam bude hezky a že máte kolem sebe svá hodná zlatíčka, dcerušky, synáčky, dětičky a my se našich zlatíček budeme ptát, kdo je to romantik?
1: Romantik chodí na kafe.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: Paralyze z Wonderwall Krokodýl a...
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Naše oblíbená zlatíčka, hezké úterní odpoledne krokodýláci 7. červencové, letní prázdninové, kdy jsme ve školce na Lesné a dneska se ptáme děcka, kdo to je romantik, víme?
2: Romantik chodí na obědy. Že romantik nikam pozve nikoho. Se pozve na kohouku na večeři. Romantik chodí na kafe.
0: Jo, romantik nemůže umřít ani hlady, anebo být bez kafe, to je jasný. Každopádně romantik je ten, kdo raději než ten chladný obraz racionality světa si přetváří do citů, emocí, vášně až tajemství. No prostě emoce, fantazie, idealizace mezilidských vztahů, to jsou hlavní rysy každého dobrého romantika.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A z Krokodýla máte spoustu romantických hitovek, takže za chvilku budou i Eurythmics a Sladké sny, takže to si romantici určitě užijí. Dobré odpoledne, čas 5.23 přesně.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít parťáka při práci.
7: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Sladký sny krokodiláci, Eurythmics, to bylo pro ty romantiky a tady další romantická, ale trošičku intenzivnější energická. Balada Gustavo Lima. Dobré odpoledne s krokodýlem.

0: Gustav Lima, krokodiláci, do Horních Bojanek pro Davida, pro Zuzku, taky do Hodonína pro Honzu, teďka k tomu běhání těch 12 kilometrů, jinak pro všechny energický krokodýly, jo, a prachy za zvuky do ruky, pozor, 110 tisíc, tady je málem, bez 950 korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, pozor, další soutěžní kolo, 109 tisíc, 50 káček, keš z našeho rádia pro vás, co jste plnoletí a souhlasíte s naším výherním řádem na www.krokodil.cz. Tak pokud máte i telefon po ruce, tak tam vyťukejte 603 103 103 a pojďte se dovolat.
1: Krokodýl.

0: Tak ať jste silný dost, krokodiláci, share strong enough právě teď.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A ten, kdo se dovolal, ten musí být stoprocentně silný, hlavně i šikovnej, protože se mu to povedlo ve správný čas. Kdo pak tam je? Dobré odpoledne, haló, Petr.
2: Dobrý den, tady Jarek.
0: Jara, tež Ždárec. Jaro, ano, dobré odpodožďárce.
2: Pětě, taková paměť, to je neuvěřitelné.
0: Trošičku mám to vycvičený za těch 32 let v krokodýlu. Jary, takže rád vás slyším, ahoj. Jak je ve Ždárci takhle, jak tam prožíváte léto, co tam děláte, co tam pěstujete, co jste teďka sklidili, co rajčátka, tady ty věci, Jary, všecko běží.
2: No, tak je to spíš vypází zalívání, všechno.
0: Jasný.
2: Protože ta voda není.
0: Vody je málo.
2: To je takový problém.
0: Je to problém. Včera mi i paní Blatná volala, musím pozdravit paní Blatnou, naši krokodýlku, a přejeme si, aby zapršelo, kurňa, zapršelo. Každá nejlépe noční závlaha je vítaná. Tak, Jara, ten náš věrný krokodýlák.
2: Špatně modlíme nebo něco, já nevím.
0: Možná se málo modlíme, možná se někteří nemodlí, Jaro, vůbec, takže měli by začít.
2: Tak,
0: a jdeme na peníze, ať to nezamluvíme. 109 050 za tenhle ten zvuk.
2: Já si myslím, že to je smažení ve fritovací mrnci.
0: A co dobrého bychom tam do toho fritovacího hrnce
2: jádali? Já nevím, já si myslím, že řízky, hranolky, co je tam.
0: Stripsy třeba, to mají rádi naši kluci, stripsy, jo, dobrý nápad. Tak, Jarda, toho se ani nemusím ptat, ten je plnoletej dvakrát, to víme, že jo, souhlas nám vždycky dává, takže jako bychom splnili. Smažení ve fritovacím hrnci náš arbiter dneska neobědval, takže Jaro, už mu děláme chutě.
2: Ano.
0: 109 050 korun za friťák, dobroty. Dneska zvednou zase bank,

0: mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Již od středy v nabídce. Oplatky Atak různé druhy za 5,90 a Thermix Maxi různé druhy za 13,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: DVD.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Znám.

0: Svět ti dává, dává taky Krokodýl s Láškou, s Luckou Vondráčkovou a s Petrou. Jdeme na zprávy, protože za minutu je 6.
1: Hezké odpoledne. Na většině území Jihomoravského kraje je kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požáru, i o tom za chvilku.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Teď 18. odbyla Krokodýly. A já vám zahraju NSYNC. Pustí vám Taylor Swift Fate of Aphelia i pro kluky na prigl. Bude Marek Ztracený, Moje milá, to máte rádi zase v Rosicích, že Pavlíno? Hodíme si Pitbulla a i Bruna Marse. Hej!
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hej, hej, hej, ten údaj na teploměru je dneska vysoký, však je taky nejteplejší den týdne. Mimochodem Brno je 27 až 29 a Šepkovice Zdenek, co má dva typy teploměru, jeden za větrem, druhej na větru, tak ten, co je schovaný za větrem a u sluníčka, tak tam je skoro 30. Takže Šepkovice 29, Žďár 25, středa jasno, zoncna bude rumplovat, modrá obloha, maxima odpoledne ale nižší, na Brněnsku Moravě 25, na Vysočině 21 stupeň Celzia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve voliéře puštíků vousatých v brněnské zoo jsou dvě nová mláďata. Tento druh patří mezi sovy s mimořádně citlivým sluchem. Dokáže zachytit pohyb drobné kořisti i pod sněhem nebo vrstvou listí. Z načechraných mláďat tak postupně vyrostou zdatní noční lovci. Na většině území Jihomoravského kraje je kvůli suchu a větru vyšší riziko vzniku požárů. Výjimkou je sever Blanenska a Vyškovska, okolí Tišnova a také okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V novém pavilonu akvárií v hodonínské zoo se mohou začít zabydlovat první ryby. Zatím jde o takzvanou zkušební osádku, která si postupně zvyká na nové prostředí, další druhy i způsob krmení. Dvě sladkovodní nádrže o celkovém objemu 160 kubíků vody představí faunu afrických jezer Malawi a Tanganyika. Zoo chce pavilon otevřít během srpna. Fotbalisté Zbrojovky Brno představili nové dresy pro nadcházející sezónu. Fanoušci se mohou těšit na tradiční červeno-bílé pruhy, novou bílou venkovní sadu i modrý alternativní komplet. Klub při návrhu vsadil na spojení dlouholeté tradice s novým logem.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Šestá je pryč, odpolední špička končí na silnicích a známe situaci s Martinou.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Brna před omezením na 196. kilometru ve směru od Prahy čekejte silný provoz od Popůvek. Ve směru od Vyškova pak budete popojíždět před místem zúžení od 202. kilometru. V obou směrech zpomaluje doprava také mezi Holubicemi a Rohlenkou. 3-kilometrová kolona vás čeká na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. A v Jihlavě v okružní ulici na úrovni Lidlu došetřuje policie nehodu autobusu. Počítejte s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné 7. červencové odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík a další písnička k běhání pro Honzu do Hodecu a aj do Horních Bojanovic. Clean Bandit solo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Spinderella cut it up one time.

0: v tom na krokodýlu až po uši. Marek Ztracený, nejenom do Rosic, kde máte rádi tuhle muziku a jste s krokodýlem. Zdravíme školáky, pravda, jsou sice prázdniny, ale důležité připomínat jest, že na školách zavádí větší soustředění a lepší komunikaci. Prostě děti by se měly během vyučování hlavně víc soustředit, víc spolu mluvit a být méně času na mobilním telefonu. Rádio Krokodýl podporuje tenhle ten trend, tak se pojďme podívat, kde se tohle daří.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeská, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domově s žákem v nových případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
9: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Ain't nobody loves me better. Měj se líp. Pohodové prázdninové dny a spoustu zábavy prožité s dětmi. To vám přeje Krokodýla. Pokud nevíte, kam za zábavou, tak vyraste do arkádové zábavní herny Ferité, kde hraje Krokodýl a kde si můžete zahrát šprtec, curling, fotbálek, karaoke, domácí kino, PlayStation a nebo třeba Pacmana nebo Pacmana. Berte to, jak chcete, každopádně tam ho mají na oslavu party. Rozlučku, super místo plné zábavy. Svůj termín si rezervujte na ferité.cz. A tady máte další pecku z Krokodýla. No Name, Lekná.

0: Hej, to je Cvrkot Krokodiláci, Bruno Mars, I Just Might, 18.39, doufám, že všechno stíháte, že se ještě v nějaké koloně s náma nekodrcáte.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: A pokud se kodrcáme, tak se do toho krásně osvěžujeme. Jsou prázdniny, léto, naše krokohlídka rozdává osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Ráci a bylo to i v Řečkovicách.
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích, tady zdravíme z lékárny, že jo?
3: Dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od rádia Krokodil, poslouchám vás. Děkuju.
0: My jsme taky nadšení, taky děkujeme, zdravíme a mimochodem letní, zdravé, lehké svačinky Rácio připraveny i na zítra s naší krokohlídkou. Zítra se na vás těšíme tady dole pod kopcem na Mendláku.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Za 20 minut bude přesně 19 hodin a po 19. si spolu dneska dáme písničky na přání. A už teď pro všechny rockery posílám Metalliku. Nothing Else Matters.
1: Rádio Krokodýl.
5: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Výborná pecka, Krokodýlanci, právě teď, ta díky, které jste taky vyhráli klimatizaci zdarma z Hodonína z Klimax Stylu. 19 přesně, Cold Heart, Dua Lipa, Elton John, a za chvíli hrajeme na přání. Užívejte úterní večer s Krokodýlem.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásný večer všem z Krokodýla. Minuta po 19. Zdravíme všechny sympatické blondýny. A pro barbíny připravená Aqua z 90. Takže i do Lužic na čerpací stanici, kde máme Barbie Girl Alex, a přejeme příjemnou službu s naším rádiem a možná i s šéfem.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ať vám to v práci utíká, krokodýláci, z práce, ať se vám dobře jede s vaším rádiem. Mimochodem je tam dneska příjemně, teplota už začíná trošičku klesat, Brno 28, Šepkovice 27, Žďár 25, středa jasná s odpoledním maximem na Moravě 25, na Vysočině 21 stupeň. A tady jsou hlavní události 7. červencového dne.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: V červnu po 8 měsících poklesu meziročně opět v Česku stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo 1304. Nejvíc nemocných je v současné době v Jihomoravském kraji. Nedostatek vody v půdě je na jihu Moravy kritický. Nejhůř je na tom Znojemsko, Břeclavsko a Brněnsko, kde je míra nasycení půdy pod 10%. Půda se tak blíží bodu vadnutí, kdy rostliny trpí suchem. Návštěvníci zámeckého parku v Lednici se mohou dozvědět víc o rodu, který vybudoval zdejší unikátní areál. Panelová výstava se jmenuje Lichtenštejni a Česká republika a u zámeckého skleníku je k vidění až do konce července.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, tak jak vám to jede? Známe dopravní situaci s Martinou.
5: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Kamenice u křižovatky s Akademickou u obchodního centra havaroval cyklista. Projíždějte kolem se zvýšenou opatrností. 3-kilometrová kolona je aktuálně na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Navíc v koloně na prvním kilometru došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Na dálnici D52 na 23. kilometru před Pohořilicemi ve směru od Brna dejte pozor na nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. A na trase z Humpolce na Pelhřimov budete kvůli omezení v obou směrech popojíždět v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Pěkný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu a i do Horních Bojanovic, do Lužic, k Hodonínu. Zdraví Petr Holík. A speciálně pro Alex, pro Barbínu a i Ivušku na pěší zónu, pro naše kočeny, sympatické Barbíny. Aqua.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Kodiláci. Už jsem naznačil, co bude další písnička. 19 hodin neboli 7 hodin, 7 minut. Tady je Krokodýl, Peťan, písničky na přání. Zdravíme všecky, zvláště co jste třeba dorazili z dovolené v Chorvatsku, že Davo, Zuzko, děcka, vítejte zase doma v těch horních Bojankách. A po Aqua Barbie Girl do Lužic, Hodonína, kde je doufám pohoda, nebo taky aj zábava, aj psina. Jdeme na telefon, koho tam máme? Halo, dobrý večer.
1: Ahoj, tady Janča.
0: Ježíš, Janča Řečkovice, nazdar zlatíčko naše. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Jak se má naša Janička? Janičko, ty seš taky naše Barbie Girl, ne? Ty seš naša Barbie Girl, nebo ty seš tmavší vlasy?
1: Jsem na bol.
0: No tak to seš taky naše Barbie Girl, výborně, výborně, takže to bylo i pro tebe, Barbino naša, Aqua, Aqua, Barbie Girl, myslím, že Ivuška na pěší zóně v Hodoníně, na těch dolních valech i v Lužicách, Alex, holky spokojený, doufám, že seš také spokojená.
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, koho pozdravíme od tebe, Janičko, řekni.
1: No, hlavně 20. července má můj přítel narozeniny, 55, tak bych měla poptat narozeninama.
0: No, výborně. A přítel, to je Pepíček.
1: Ano, ano.
0: Takže Pepo, chlape, pevné zdraví, ať tě Krokodýl stále baví, co popřeje Janička?
1: Hlavně štěstí.
0: Hlavně štěstí. Peníze, lásku, dobrou náladu i pohodu a zdraví, ano, sílu ano. Najdeš vždycky na Krokodýlu, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Takže hrajme pro Pepíčka a všem, co tě znají. Ano, krásný večer do Řečkovic a děkujeme. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tož Pepo, k těm narozkám, co budeš mít 20. července. Happy birthday!
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 20. července, to je za necelý 2 týdny. Dneska tady máme nějaký oslavence, taky se na ně dostaneme, ale předtím někomu, kdo neslaví narozeniny, ale rád se dovolává, docela se mu to daří, tak tomu hezký večer popřejeme. A myslím, že to je v trošku větším chladu, než je tady v Brnečku. Dobrý večer, halo, zdarec, ahoj.
2: Ahoj, Peťo, mý hazej.
0: Nazdar, Vysočino, míro, zdar chlapíku, náš věrný krokodýláku, čau, čau. Miri, jak se máte s Péťou dneska? Po svátečním dlouhém víkendu, co?
2: Pohoda, pohoda, dokonce týdne jsem v práci, viď? Takže jako úplně v pohodě.
0: Tak to je nádhera, hele, dobře ti k tomu budeme hrát, budeme tě vždycky s Péťou pozdravovat, jsem rád, že tě teďka slyším, doufám, že návštěva u Petra proběhla v pořádku, jste dobře naladěni.
2: To bylo v pohodě, no.
0: Skvělý, no akorát...
2: Akorát mám celý týden ranní, jako...
0: Miri, ranní lepší jak noční, ne, co?
2: No to je...
0: No někdo má zase furt noční, třeba Alex z Hodonína, ta má furt noční, takže máváme Alex do Hodonína, taky vás pravidelně pozdravuje, tak jako celá ta naše krokodýlí rodina a smečka, tak koho pozdravíme my od vás z Vysočiny, co Miro?
2: No ale bude to pro tebe, pro tvoji celou rodinu.
0: Děkuju.
2: Pro Alex, pro Vola dva milany, pro Jirku Vídera, pro Komiku, jo?
0: Dobře, pro všecky, i pro Kuchtíka, jinak se mějte moc krásně, dáme si, máš na nějakou chuť, nebo to necháš na mě? Děkuju. Tak se mní krásně s Peťulkou. Objímejte se, mějte se a milujte se. Čau Miro, ahoj, zdarec.
2: Ahoj, čau.

0: Pojďme vzhůru, Brno, 19 hodin, 21 minuta téměř. Zdravíme modro-bílá srdce naší velké kometňácké rodiny. Přejeme krásný večer, když je taková letní pohoda. Kdo byste chtěli také si dát zahrát, voláte Studio Krokodýla 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krásný večer všem s krokodýlem i na vyhlídku na Lesnou, Romči smutné, Alex Warren, Ordinary a celé rodince s Laďou, dětskám. Doufám, že tam máte pohodu na vyhlídce, pokud nejste ovšem v odjetí někde třeba na Kanarských ostrovech, Romy. Dejte vědět, děcka, jak se krásně máte, jak si to s rodinkou užíváte a jdeme na telefon 603 103 103 krokodýláci. Hraje se na přání takhle v červenci. Dobrý večer. A Čermáci, Slavkováci, zdar jak svině. Děcka, jak se máme ve Slavkově?
1: Ale jo, je docela fajn.
0: Teplota je téměř tropická, takže takhle to bereme.
1: Akorát teda je tady sucho, no, mohlo by trošku sprchnout.
0: To říkám pořád. Modleme se za to.
1: Požár.
0: Ano, jak říkáš, Jaruško, modleme se za deštíček, za přeháňku, třeba i za nějaké větší slévák v noci ideálně, že jo, aby jsme to pěkně prospali, dobře se nám pak spalo. A něco hezkého si k tomu dáme z devadesátek. Máte něco konkrétního, nebo?
1: Výběr necháme na tobě opět.
0: OK, dobrá, a budeme hrát kam, řekni, Vildo?
1: Budeme hrát pro nás, pro tebe do studia.
0: Děkuju.
1: Pro Alex do Hodonína.
0: Ano, zdarec do Lužíc.
2: Pro Janču do Řečkovic.
1: Pro Bajkeros Zdenka ze Šepkovic.
0: Ano.
2: Pro barva Milany, pro Ríšu do Slavkova.
1: A pro všechny ostatní krokodýláky.
0: A i pro našeho Jiříčka, profi kuchaříčka. No jo.
2: Ano.
0: A dneska, Alex, pokud se nepletu, má třetí noční, takže aj pro šéfa, pro Radka, do Lužic. Ať v těch Lužicách máte dobrý příjem krokodýla na té čerpačce, že?
1: No to jo, to jo.
0: Slavkováci, opatrujte se, mějte se a stále nám radost dělejte. Krásný večer, ahoj.
2: Ahoj.

0: To je boží muzika, krokodiláci. Krásný večer všem s naším rádiem do Hodonína, do Slavkova, pro Alex, pro Ivku, pro Pavla, Zdeňka a další píseň. Mimochodem právě bude z Hodonína.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Další objednávka, 7:30, Krokodýl z Hodonína z 95.4 FM. Ahoj Peťo, sedím v hospodě, poslouchám Rádio Krokodýl na Armiu, čekám na Ivetu, na Davida, takže to je od Jardy do Beše a tím je to pozdravení, objednávka speciálně samozřejmě i pro Alex, do Lužic, pro Ivku na pěší zónu a hlavně všechny barmanky, Lucku, Leu, Sabinu, protože holky by chtěly něco pohodového, tanečního a holky...
1: Novinka Rádia Krokodýl. Galantis.
0: V tom případě... Peanut Butter Jelly posíláme na Armio. Přejeme krásný večer všem dobrým hodoňákům.

0: Tak jsme to nádherně roztancovali v Hodoníně na Armiu. Holky barmanky jsou nadšený, takže zdravíme i Jarouška, zdravíme Davida, zdravíme samozřejmě i Ivetku, ale hlavně Lucko, Leu, Sabinku. Pohoda, krásný večer všem na Krokodýlu s Hodonínem.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 19.36, úterý večer, pěkný večer všem s Krokodýlem do relaxu v baru, restaurací, v hospodě, anebo k narození nám hraje Krokodýl, protože tady nenecháváme nic náhodě. Tož k tému nejlepšímu vinaři do Horních Bojanovic, Joškovi Rousovi a teď hlavně jeho oslavenci, synovi, Dominikovi, protože Dominik má dneska krásných 25, Domino tobě u nohou leží celý svět, takže hlavně zdraví, ať tě nejenom vinařství a všechny ty věci kolem v rámci rodiny s tátou pořád baví, hlavně ať máš pevný zdraví, to ti přeje samozřejmě taťka, Joška, celá rodina a taky kamarádi David, Zuzka, Samuel a Mia, neboli Horní Bojanovice. Odtud letí velká zdravice, taky gratulace a písnička od Disturbed, The Sound of Silence. Takže, milí Rousovi, doufám, že jste dobře naladění a že po této pecce budete Domino nádherně potěšení. Všechno nejlepší k tomu čtvrtstoletí, pane.

0: Čtvrt století z Krokodýla, gratulace letí do Horních Bojanovic pro Dominika Rousek dnešním 25. narozeninám. Gratuluji Horní Bojanky, David Zuzka a děti a z Krokodýla taky mega pozdrav letí, takže všechno nej, Domino a Joško. Ať se vám daří, nejenom s vínem, krásný večer. A kdo by chtěl se přidat, tak volá 603 103 103, kde se stále hraje na Krokodýlu na přání. Dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Krokodýl. Krokodýl.
5: Rádio Krokodýl. A hity na přání.
0: Tady je Krokodýl, písničky na přání, krásný večer všem a jedem v narození novém tónu. Hráli jsme k 25 nám a je tady 7. červenec a dneska narozeniny slaví taky Martin Ryzák z Brna Černovic a to krásných 620. Tak co si přát víc, než mít stále pevné zdraví, život, ať tě Martine stále baví. Ať najdeš přítelkyni a ženu svého života, ať sedí ti práce i v Krokodýlu nota a super, že seš teďka s náma, kamaráde, jistě na tebe brzy čeká tvoje vyvolená dáma. Protože máš rád Veronu, tak zrovna od Verony tady jednu super dámu máme.
6: Když mě vzbudí,
0: tak ti taky právě posíláme všechno nejlepší k těm tvým dnešním narozkám. Martine,

0: Písničky na přání, 7:45, 3 minuty, Krokodýl, jdeme na telefon, 603-103-103, kdo pak je tam? Halo, tady je Petr, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak zahrajem se zvodku mezi.
0: O, Anděle, celý houf s nimi za tebou, pěkný večer do Meziříčí. Pavlíku, ahoj, zdravím tě, krásný ahoj. Večer. Jak se máme na Vysočině, prozrať?
1: Docela dobře, akorát mě zbaví trošku ta noha, no, ale antibiotika zabírají. No.
0: Ano, tak ať zabírají antibiotika, ještě by do toho mohlo trošku zapršet třeba v noci, že jo, to by bylo super. Koho, prosím tě, pozdravíme? Tady taky, ale nekape sakra, ať z toho něco zakape. Tak, koho pozdravíme, krom Penny Marketu, řekni, pojď.
1: Penny Marketu.
0: U nádraží.
1: Jsou nádraží. Ano. Jsou výborní, jsou taková bezvadná obsluha a bezvadný kolektiv.
0: Držte si to, bezvadná obsluha a kolektive, držte si to. Tak, a koho pozdravíme konkrétně? Kdo tě dneska vyvezl?

0: Řekni.
1: Tu letišničku vyšel věnovat Marcelce, protože byla zakladatelka takových andělků.
0: Ano.
1: Si to až zaslouží. Potom Tomášovi, který mě se zase vozil po doktorech.
0: Tome, děkujem.
1: Potom paní jmenuje se Lehká a Jana, která se mnou dělala takový rozhovor o důchodcích, kteří jsou sami. No.
0: A měla to s tebou paní Jana Lehká Lehké, nebo to bylo s tebou těžké, co Pavle?
1: No, Lehká a byla hrozně hodná. No.
0: To je dobře, tak to jsme rádi, zdravíme Janí.
1: A potom prosím, paní Iloně Bulové, která mě dneska lezla nahoru. No a potom paní Vodrem, velké Vítěše, která opravdu mě ostanila takovým způsobem a přišla sama za mnou a říká, potřebujete odvést všem andílkům a všem krásným ženám Nezřiče, Dosazomína, Brna samozřejmě, ještě nakonec a všem Kristínkám jedný krásiny, to malá holčička, která se jmenuje Elizabeta a vždycky, když sedím u autobusový na zastávky, přijde za mnou a ráno a když chodí do školky a říká, dědo, máš bombónek?
0: Ano, zdravíme ke Zdeňce Vorlové a dědo, ještě, že máš vždycky bombónek, ty seš anděl. Krásný večer do Mezříče, Pavle, ahoj.
1: Já to mám nachystanej, protože má hrozně hezkou maminku a ještě hezkou.
0: Pavle, už to prosím nerozváděj.

0: Tak to je od pana Andělu Rolling Stones, Krokodýláci, a máme 5 minut do závěru. A hity na psání. Známe 7. červenec, 7.7. významný den pro mnohé z vás, nejenom pro Rousovy v Horních Bojarovicích nebo pro Martina Ryzáka v Černovicích. 7. červenec, mimochodem den, kdy ve známé restauraci na Hrdé Vsi ve Víru na Bystřicku před 35 lety bohužel odešel do věčných chlovišť legendární brněnský silák a recesista Franta Kocourek. Když Frantovi 7. července 91 dotlouklo jeho srdce, tak mu bylo pouhých 44 járů. Tož odpočíve v pokoji, Franto. My, fanoušci, na tebe myslíme, včetně Honzy Hlaváčka, který mě tuto informaci dneska důrazně připomněl. Další, kdo se osobně znal s Frantou Kocourkem, tak je samozřejmě náš biker Zdenál ze Šepkovic, rytíř ze Stolové hory. Oni spolu chodili zápasy, mimochodem, do jedné tělocvičny. Lehká veltrová váha, něco přes 60 kilo to byl tady náš Zdeněček, a Franta těžká váha, chlapy. Franta to tam trénoval prostě v podstatě s chlapama. No a právě proto to dáme od Zdena, ale teďka i pro Frantu dáme speciální Hanticovo Járy hrno. A mimochodem společně tamhle se Zdenálem je jeho pravnouček, že? Zdar jak svíňa, Toby.
1: Toby je zdravý, teď je na Aládio Krokodýl, zdar jak svíňa.
0: Jojo, Krokodýl tě zdraví, zdar jak svíňa, a mimochodem ty tam máš dneska nějaký horko, že?
1: Teď je na tady hřitě svíňa.
0: Víc jak svině u nás taky, mimochodem. Tak, jdeme za dědečkem na telefon. Dědečku, pradědečku, halo, pěkný dobrý večer, jak je u vás?
2: Zdarec Peťane, Šepkovice, zdraví Krokodýla.
0: Zdarec Šepkovice a rytíři ze Stolové hory. Jak se máme s pravnoučaty, Zdeněčku?
2: Víte, je to takový hore dole, milu, jo? Víš, jak to bývá s dětskama.
0: Vím, vím, no, no. Ale posílal mě, Tobíšek mě posílal zprávu, Peťane je horko jak svině.
2: Jo, jo, protože jak jsme seděli pod stromem, tak ti říká, že jenom, já nevím, 620, a my jsme měli 920, a my jsme tady za větrem, asi také trošku teplý.
0: Ano, máte to tam horké. No, takže musíte si s tím horkem poradit, pradědečku, to se nedá nic dělat. Co si k tomu zahrajeme na osvěžení a pro koho hlavně zahrajeme, povídej.
2: No, ještě chci říct, že dneska byl vítr, byl jsem na STKčku,
0: ano.
2: A jelikož jsem měl na zadním skle nalepený, co?
0: Poslouchám Radio Krokodýl, no.
2: No, jezdím pod vlivem, no tak jsem neprošel, ale to byla jenom jedna část, protože jsem jezdil, dojížděl jsem zimní pneumatiky a ujízdili trošku
0: sterilní. Jo, kvůli vzorku, dobře, já, no, dobře.
2: Teď jsem to vyřešil, objednal jsem nové pneumatiky a pohoda. Krokodýla sundám z tampu, a pak vrátím.
0: Dobře.
2: No a jinak to pošleme teda do Rudíkova i se Spandovi, pak ano. To dáme dolů na jich, Danu Blaškovi do Strachotina, číslo sklepa, to znáš.
0: 55, Dane, zdar jak svině do Strachotina.
2: A není daleko do Klenčice, tak to dáme Janičce od Várkové.
0: Janičce, krásný večer i s maminkou, zdar jak svině, ano, do Klentnice.
2: Do Kupši z rodince Šuhaju, velkou tu švejdu, no všem Jižanům zkrátka. Mějte se hezky na jihu, zdar jak svině vám přeje Zdenek.
0: Ano, a hlavně s těma vnoučatama, pravnoučatama, zlatíčkama, pevné nervy, dědečku, pradědečku, hezký večer, ahoj.
2: Čau, čau.

Dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hokame.
1: Úterní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí, a to ten 7. červencový, tak co po státním svátku, dnech volná, vrátit se do práce, bylo to náročné. Věřím ale, že příjemně to teď strávíte s krokodýlem. Já vám přeji hezkou noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Krokodýlím Pelíšku je s vámi Jarek, přeji krásný poslech, hezkou noc. My teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte a posloucháte ve Žďáru nad Sázavou. Tam nás ladíte na 96 FM, tak pěkný poslech a hezkou noc.

0: Radio Krokodýl.
1: Hit za hitem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Hezkou noc, Jarek vám přeje pohodový poslech úterního krokodýlího plíčku. Dnes v rámci UNESCO máme Světový den svahilštiny. Jenom abyste viděli, čím zajímavý třeba ten 7. červenec je. Teď přání krásné noci a užívejte Hit za hitem.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hity Krokodýla nám valí dál, Jarek přeje hezký poslech, pohodu, dobrou náladu, užívejte stále s námi skvělé hity, při úterku pěkně valíme dál. Mnozí z vás i na cestách za volantem, tak přejeme, ať to pěkně utíká a užijete si s námi skvělé hity.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc nám blíží, chystáme pro vás další skvělé hity. I zítra po ránu pro vás chystáme nejenom hity, ale také balík peněz v naší soutěži Krokodýly zvuky prachy do tvý ruky. Tak držte vlnu krokodýla, vyplatí se to.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

profundo. Veľký zájem máme o byty v Itálii, loni to bylo Španělsko. A kde vy máte chuť si koupit nemovitost? Prijímáme letos větší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziroční poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Vyplývá to z analýzy realitní platformy, která má k dispozici samozřejmě výsledky hledání a prodávání. Kromě Itálie a Španělska také často prý kupujeme byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než tady u nás. Tak pokud koupíte, doufám, že to bude pro vás příjemné cestování a budete se tam užívat relax, pohodu. Teď si užívejte další hity s Krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat, i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Dálniční známky pravidelně nebudou každý rok zdražovat. Vláda oznámila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích nyní dostane k projednání sněmovna. Předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka to označil za populistický krok. Tak, uvidíme, jak to celé dopadne. Vy to uslyšíte tady na Krokodýlu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.